Zvězde, zvězde, daleko ste, ištěm pute i ištěm moste, rádo by k vám poblíznoj stázi, ar na zemlí.

0: hal že spíš, burška, burška, hal že spíš, hal že spíš.
1: Urška, Urška, hal že spíš.

0: Pravdice, jo nase, svobodne pravdice.
1: Kazalec ure prežil uvinek,
2: čas je za náš pravdičný utrinek.